největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Rádio Rock.
1: Tequila! Marimba!
2: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klaun, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce kolem se točí. Jú, ten je báječný.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď v mojí